0: elektrické informačné systémy OC Zemplín Silver. Darujte krv, darujte nádej.
1: Reklama. V Sky Rádio hráme božsky.